dansta, bitch dansta, dansta, dansta, dansta, bitch dansta, dansta, dansta, dansta, dansta.